na wonyina asiafa na impofremu mumbi a etisem frama a emuya din a erifiri soro ba na ebese efie a watimu no ma na tatrama a wapa pa mu a etise oja yiyi kyerɛ wo na ebese si wo wati fie